ce chyba? Všetko letáš. Robi sa cúbuje. Keby sa to včera zeky arezal, aparatia hrvec, a hordy nebaze. Jirky, isel kapsi čas, čveni prometeuli gorozoba, čveni esodit kandeli.